0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Jsme Klasik Praha.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Magické léto v Aquapolis Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 7. srpna. Někdy má člověk sílu zvrátit osud předurčený dobou a společenskou situací. Cesta, kterou si vybere, ale také skýtá mnohá nebezpečenství, kterým může podlehnout. Týká se to i okouzlujících žen. S jednou z nich se setkáme v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla ukázka z díla Georga Friedricha Händla. My se zaposlouchali do koncertu Kukačka a Slavík. Byl to koncert F. Dur, který nám zahrál Johann Aratore a Händlův festivalový komorní orchestr pod vedením Johna Tinge. Je 7 hodin a připočítejme 4 minuty. Máme 7. srpna a bylo to 7. srpna ještě v 19. století, kdy se narodila jedna z nejznámějších tanečnic historie a také jedna z nejznámějších špionek historie, Mata Hari. A my si v dnešním ranním vysílání připomeneme. Teď ale už bude patřit připomínka následujících minut tvorbě George Bizeta. Zaposloucháme se do 4. části svity číslo 2 Arlézanka.

Zatančili jsme si Farandol, čtvrtou část z věty číslo 2 Arlé Zanka Jorge Bizeta. Hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Pavla Dešpalia. Dohrál 8 minut po 7 hodině a nás čeká ranní píseň Edvarda Elgara. Předtím ale také ranní předpověď počasí pro dnešní den. Dnes bychom měli mít v hlavním městě jasno nebo polojasno a odpolední teploty vystoupají na 26 a možná 28 stupňů Celsia.

Dozněla ranní píseň od vynikajícího Edwarda Elgara. Slyšeli jsme hrát Londýnský festivalový orchestr pod vedením Rose Popla. Dohrál 3 minuty před 7:45. Za chvíli zazní hudba z filmu Kráska a zvíře z roku 1991, tedy hudba Anna Menkena. A ještě předtím jsou tu informace o 2 dopravních nehodách v Praze. Jedna se stala v Žacléřské ulici a ta druhá ovlivňuje provoz v tunelu Mrázovka ve směru na Barandovský most.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Už tam budem? Nech toho!
7: Později už tam bude.
8: Přestaň! Štěj mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
13: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
14: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
15: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Byla to ukázka ze serenády číslo 10b Dur Gran Partita. Třetí část nám hráli Nicolas Baldirie, Frank Amet, Gabriel Pidu, Ellen Devihlev, také Alexandre Chabot, François Miquel, David Dusso, Thomas Kankenel, David Guerrier, Yves Vialon, Antoine Dreyfus, Anne Broussard a Jan Dibost. Mnoho skvělých hráčů. Za chvíli také uslyšíme skvělé hráče, tentokrát ovšem s celým pod název London Classical Players. A tito hráči klasické hudby pod vedením Rogera Norringtona nám zahrají čtvrtou část symfonie číslo 100 G-dur, tedy vojenské, Josefa Haydna. Než se tak ale stane, připomínáme si narození jedné z nejslavnějších tanečnic, jak jsem říkal, možná i nejslavnější špionky. Je to Mata Hari. Narodila se 7. srpna, bylo to roku 1876. A tehdy se narodila pod svým pravým jménem, tedy tehdy jí bylo dáno její pravé jméno, Margareta Gertruida Zele. Narodila se totiž v rodině Adama Zeleho, obchodníka z klobouky, ale ten brzy zkrachoval a navíc maminka také zemřela. A tak ona, tedy budoucí Mata Hari, a její sourozenci vyrůstali u příbuzných nepříliš bohatých poměrech. A tak Mata Hari, budoucí, tehdy ještě Margareta Gertruida Zele, vyřešila svou situaci zcela originálně. Odpověděla na inzerát v nizozemských novinách, který podal kapitán nizozemské koloniální armády Rudolf MacLeod, jenž žil v nizozemské východní Indii, později Indonésii, a hledal si manželku a našel ji.

Dozněla čtvrtá věta symfonie číslo 100 G dur, tedy symfonie vojenské Josefa Haydna. Hrál soubor London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona a dohrál přesně v 7:30. A my se dnes 7. srpna vracíme k osudu slavné tanečnice a špionky, která se pojmenovala uměleckým jménem Mata Hari. Ale my ji stále ještě poznáváme pod tím pravým jménem Margareta Gertruida Seele, která se v 18 letech jako sirotek provdala za kapitána nizozemské koloniální armády a musela s ním odcestovat tam, kde on působil, tedy na Jávu. Manželství ale nebylo šťastné. Jednak si tam choval kapitán svou konkubínu, což byla přijímaná praxe tehdy, a navíc byl násilnický. Z manželství se narodili dvě děti, ale ty po 2 letech nejspíš chtěl někdo otrávit. Chlapeček nepřežil, dcera přežila, naštěstí. Ale nakonec se stalo to, že dceru nechala Margareta Gertruida Seele svému muži. A tak, když se vrátila do Nizozemí, nechala se rozvést s mužem a už se vrátila s tím, že si našla nové působení ve svém životě. Začala se označovat za orientální tanečnici a také si přinesla z Jávy své nové umělecké jméno. Mata Hari.

0: Dozněla první část sonáty pro klarinet a klavírem Miloslava Ištvana. Hrál nám Igor Františák a Lukáš Michel. Dozněla 7 minut po 7:30. Za chvíli uslyšíme tanec 7 závojů z opery Salome Richarda Straussem. A to ne zcela náhodně. Právě dnes si totiž připomínáme 150 let od chvíle nebo ode dne, kdy se narodila slavná tanečnice Mata Hari, která je jakýmsi symbolem femme fatale, tedy osudové ženy. Byla také špionkou, ale k tomu se dostaneme. Když se vrátila z Jávy do Evropy, nechala se rozvést se svým násilnickým manželem a nejspíš chtěla i zapomenout na pár nešťastných let právě na Jávě i úmrtí jejího maličkého syna a rozhodla se žít úplně jiným životem. Začala působit v cirkuse, jezdila na koních a později se našla jako orientální tanečnice. Vymyslela si také svůj nový životopis, který ji označoval za právě orientální dívenku, která musela tančit pro kněží a tak se naučila právě tančit orientální tance. Také si přivezla z Jávy nové jméno, umělecké Mata Hari. Byla oblíbená, přes noc se stala senzací a měla také mnoho milenců, amantů, měla mnoho nápadníků, kteří chtěli být jejími milenci. A když vypukla první světová válka, seznámila se v Holandsku s jedním agentem, který ji naverboval do služeb německé rozvědky. Později se ale seznámila s jiným kapitánem, kapitánem francouzské tajné služby a i ten ji naverboval. Ovšem jako agentku protistrany, tedy Francie. A tak působila jako špionka pro obě strany. V jejím případě šlo o velké dobrodružství a nejspíš možná byla i užitečná v drobnostech, ale spíš se cítila být potřebná a opět na koni. Trvalo to ale bohužel jen chvíli. V roce 1917 díky jedné šifře byla prozrazena jako agentka i německé strany a Francouzi ji zatkli. A na základě mnoha některých i domyšlených skutků ji odsoudili a bohužel také popravili. Nicméně právě to se asi stalo tím nejdůležitějším momentem, který Matu Hari proslavil. No a my teď už budeme poslouchat tanec 7 závojů a můžeme si představit, jak jej tančí třeba právě Mata Hari.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
15: Posloucháte Klasik Praha.

Soubor The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra pod vedením Christopha Hogwooda dohrál pátou část ze svity D-dur pro trubku vodní hudby Georga Friedricha Händla. Ještě 5 minut nám zbývá do 8, to je čas pro pěknou tvorbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zaposloucháme se do druhé věty symfonie číslo 5 D-moll, tedy doreformační. Hraje soubor The London Symphony Orchestra pod vedením Alfreda Scholze.

0: Dozněla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho z jeho reformační symfonie číslo 5 D moll. Jsme slyšeli druhou větu. Hrál Orchestr de London Symphony Orchestra pod vedením Alfreda Scholze. Je 8 hodin, čas pro zprávy a za chvíli také pro hudbu Claude Debussyho. Navíc pro vás máme v druhé části dnešního ranního vysílání také soutěž o 2 vstupenky na jeden z moc pěkných koncertů. Ale více o tom až trochu později.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnes od 8 hodin večer do zítřejšího dopoledne bude probíhat v Brně na křížení D1 a D2 betonáž mostu nad dálnicí D2. Doprava bude v místě prací vedena jedním jízdním pruhem. Kvůli betonáži dalšího mostu na D1 bude ale nutné od zítřka 15 hodin do neděle do 20 hodin zcela uzavřít Kaštanovou ulici v Brně. Objízdná trasa bude vedena po vyznačených komunikacích. Krátce před úterní půlnocí objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko-Halle nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Podle dosavadních poznatků byla ale roznětka vadná. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit, srazilo se s dalším neznámým létajícím objektem. Po objektu policisté stále pátrají. Přes 100 koncertů na více než 20 žánrových scénách je připraveno od včerejška až do neděle tohoto víkendu pro posluchače, kteří navštíví oblíbený brněnský maraton hudby. 11. ročník festivalu promění město v pulzující prostor, kde hudba zaplní ulice, kluby, divadla, nádvoří i netradiční lokace. Od historických vodojemů přes Alfa pasáž až po skleněný pokoj Vili Tugendhat, postavený přímo na Moravském náměstí. Chybět nebude ani táborák na náměstí Svobody. Dnes očekáváme nad Českou republikou jasno až polojasno. Ráno a dopoledne bude na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude tepleji 30 stupňů Celsia a na horách kolem 19. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už zazní skladba pro klavír Claude Debussyho a zní třetí část tokáta v podání Lilie Silberstein.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Claude Debussyho, která byla určena pro klavír, ten jste slyšeli díky skvělému hráčskému umění Lilie Silberstein. A byla to tokáta, třetí část zmíněné skladby. 6 minut po 8 hodině, čas, který právě teď patří také informaci o dopravní situaci v Praze. Nehoda je hlášena z Dobřížské ulice, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. U nás je ale průjezdný celý program a za chvíli tak už na vás čeká pěkná melodie Gaetana Donizettiho a hlavně vynikající pěvec José Carreras. Ten zaspívá z opery Lucia di Lammermoor jednu ze slavných árií třetího dějství. Zpívat bude za doprovodu New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lopeše Kobuše.

0: Slyšeli jsme scénu ze třetího dějství opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. Zpíval nám José Carreras jako hlavní pěvec a doprovázel orchestr New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse López Cobuše. Je 8 hodin 12 minut a už za chvíli se rozeznějí instrumentální tóny od Wolfganga Amadea Mozarta sepsané a nám je zahraje Pražský komorní orchestr pod vedením Bohdana Varchala. Bude to hudební žert Mozartův, ze kterého uslyšíte první část. A také ode mě teď uslyšíte takový závdavek k dnešní ranní soutěži, protože soutěžit budeme až po pár skladbách. Nicméně, abyste věděli, co můžete vyhrát. Máme pro vás dvě vstupenky na jeden velmi nevšední koncert, protože se bude týkat žen. Žen v tématice. Jmenuje se tento koncert Za všechno může Eva. Zpívat vám na něm bude Bela Adamová za doprovodu Malte Šefra a pět vám bude v Městském divadle Děčín v rámci letošního již 25. ročníku festivalu Lípa muzika. Tento festival začíná 11. září, pokračuje až do 2. listopadu. Těch koncertů nabídne opravdu neskutečnou šíři a to na různých místech, dokonce i za hranicemi. Určitě už o tomto mezinárodním hudebním festivalu víte hodně, ale pokud byste se chtěli dozvědět víc, pochopitelně najdete informace i o tom koncertu, na který vás zveme a na který budete moci vyhrát dvě vstupenky, tedy s názvem Za všechno může Eva, který se koná 21. října, tak právě tyto informace najdete na webu tohoto festivalu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla první část hudebního žertu skladby Wolfganga Amadea Mozarta v podání hráčů Pražského komorního orchestru. Jsou 2 minuty po 8:45 a nás čeká hudba filmová, tentokrát od Ennia Morriconeho a hlavně v podání nezvyklém, neboť uslyšíme aranžmá pro flétnu a klavír. Na flétnu zahraje Sarah Inden a na klavír Simone Pedroni. A bude to melodie z filmu Legenda o roku 1900.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Výhry.
6: Slevy.
5: Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněl francouzský vojenský pochod, čtvrtá část alžírské svity Camille Saint-Saëns. Hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka a dohrál těsně před 8:30. Za chvíli bude následovat matináta, slavná píseň Ruggiera Leoncavalla v podání Plácida Dominga. Nás ale bude zajímat ještě předtím jiná pěvkyně. A tou je skvělá Bella Adamová, která vystoupí na festivalu Lípa Muzika společně s klavíristou Malte Schäfferem a přednese program, který nese název Za všechno může Eva. Tento program můžete vidět a hlavně slyšet v Městském divadle Děčín 21. října od 19 hodin. Máme pro vás připraveny dvě vstupenky na tento koncert v rámci letošního 25. ročníku Lípa Muzika. Ten program se pochopitelně týká žen a je to program, který rozvíjí jednu ze zajímavých skladeb a tou je píseň od Gabriela Foreho La Chanson d'Eve, tedy Evina píseň, jednoho z největších francouzských skladeb skladatelů rozkročeného mezi romantismem a modernou. Foreho atmosférický cyklus střídá Bella Adamová v tomto programu s kontrastem písní a árií od Britna, Rachmaninova, Hindemita, Weila nebo Schumana. A ženský element samozřejmě podtrhují také ženy skladatelky. Proto v seznamu jmen nechybí třeba i vídeňská femme fatale Alma Mahler. To je tedy alespoň taková malá ochutnávka programu, který můžete slyšet a vidět v Městském divadle Děčín v rámci festivalu Lípa Muzika 21. října od 19 hodin. Abyste ty dvě vstupenky, o kterých jsem hovořil, mohli vyhrát, je třeba dodržovat pravidla našich soutěží a ta pravidla najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také připomínám číslo, kam můžete už za chvíli během následující skladby volat své odpovědi. Tím číslem je číslo 739 987 987. Volejte prosím opravdu jen po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Ta se týká Gabriela Foreho. Tomu se dostalo přísné výuky, která ho měla připravit na dráhu chrámového sbormistra. Ale on započal ve svém mladém věku hudební dráhu jiným způsobem jako hudebník. Hrál totiž na jeden hudební nástroj. A mě zajímá ten hudební nástroj, který skvěle Gabriel Fauré už od mládí ovládal.

0: Slyšeli jsme hudbu Ruggera Leoncavala a hlavně zpěv Plácida Domingo. Byla to píseň Matináta za doprovodu souboru Londýnského symfonického orchestru pod vedením Marsla Peterse. A také s touto skladbou, kterou jsme před chvílí slyšeli, skončila možnost volat odpovědi na dnešní soutěžní otázku a také vyhrát dvě vstupenky na ojedinělý program, který se bude věnovat vlastně svým obsahem, krásem i problematice, kterou musí řešit ženy a která se objevila v mnohých klasických skladbách, především písních. Ten program se jmenuje Za všechno může Eva, zpívat ji bude Bela Adamová, doprovázet ji bude Malte Schäfer a vy můžete tento program vidět v rámci 25. ročníku festivalu Lípa muzika v Městském divadle Děčín 21. října od 19. hodin a nejenom vidět, ale pochopitelně i slyšet. Já se ptal na ústřední píseň, respektive na autora ústřední písně, tedy Eviny písně, na Gabriela Forého. Ten se sice učil, aby byl sbormistrem, ale svoji hudební dráhu započal jako hráč na varhany. A právě ony varhany, ten hudební nástroj, jsem chtěl slyšet ve vašich odpovědích a správně jsem ho slyšel už v té první u Lenky Paškové, která mi volala jako první a hned vyhrála, protože varhany zmínila. Gratuluji a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Leila Šajek a Kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe dohráli první část koncertu pro housle a orchestr D-dur Josefa Myslivečka. Dohráli ve 8:45 a nás čeká setkání s prodanou nevěstou, respektive s protagonisty jedné scény této opery Bedřicha Smetany. A bude to Sedlák Krušina a Ludmila, jeho manželka, a navíc Kecal. Uslyšíme zpívat Jindřicha Jindráka, Marii Veselou a Richarda Nováka ve scéně s názvem Jak vám pravím, pane Kmotře. Terčec prvního dějství nám zaspívají slavní pěvci za doprovodu České filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
12: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla ukázka z koncertu G-dur pro harfu, kterou jsme mohli slyšet díky skvělému hráči na tento hudební nástroj Xavier de Maistrovi a také orchestru. Ten orchestr je L'Arte del Mondo, který vám hrál. Za chvíli to však bude úplně jiný orchestr. Tentokrát složený z hráčů Symfonického orchestru slovenského v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenarda. Zaposloucháme se v jejich podání do druhé části opery Madonin klenot a vyslechneme Intermezzo. Krásnou hudbu Ermana Wolf Ferrariho.

0: Slyšeli jsme intermezzo z opery Madonin Klenot Wolfa Ermányho. Slyšeli jsme, jak hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenárda. A po hudbě Ermána Wolf-Ferrariho se zaposloucháme do tvorby Erika Satieho. Za chvíli začíná totiž dopolední program našeho rádia. Rádia Klasik Praha s skladbou Erika Satieho Gymnopédie číslo 2. Na kytaru bude hrát Gerald Garcia a doprovázet bude Státní filharmonie Košice pod vedením Petra Breinera. A já, Filip Sichra, se těším, že se spolu zaposloucháme i do dalších pěkných melodií dnešního dopoledního programu.
1: Ladíte Klasik Praha.

To byla Žymnopedie číslo 2 Erika Satýho v porádní Státní filharmonie Košice pod vedením Petera Breinera a kytaristy Geralda Garcii. Jsou 9:59, začíná dopolední program Rádia Klasik Praha, kterým vás provází Filip Sichra a který má pro vás připravenou opravdu bohatou, řekl bych širokou, naditou náruč krásné klasické filmové hudby, ale i hudby z počítačových her. Následující chvíle bude patřit klasice, a to árii z opery Norma Vincenza Belliniho Casta Diva. Zpívat nám bude skvělá René Fleming, doprovázet ji bude sbor London Voices a také orchestr London Philharmonic Orchestra pod vedením Sira Charlesa McCarrase.

Dozněla árie z opery Norma Vincenza Belliniho. Zpívala nám René Fleming za doprovodu London Philharmonic Orchestra a London Voices pod vedením Sira Charlesa McCarrase. Je 9 hodin 11 minut, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, které nás nyní přenese v čase i v prostoru, protože se ocitneme v Madridu a ne během dne, ale během letní noci. Letní noc v Madridu, to je skladba Michaela Ivanoviče Glinky a my ji uslyšíme v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Kýse Klárka.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z hudby k počítačové hře Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025, hudbu, kterou vytvořili Adam Sporka a Jan Balta. Bylo to hudební téma Hradu Trosky. Za 5 minut bude 9:30 a my budeme ještě předtím poslouchat opět klasiku, tentokrát od Arcangela Corelliho. 6. část jeho koncerta Grossa číslo 8 G moll. Zaposloucháme se do části, kterou nám zahraje Anna Hölbig, Guido Hölbig, Ludwig Kanta, Daniel Russo a také kapela Istropolitana pod vedením Jaroslava Krčky.

Slyšeli jsme šestou část koncerta Grossa číslo 8G mol Arcangela Corelliho. Hrála kapela Istropolitana pod vedením Jaroslava Krčka a sola měli Guido Helbling, Anna Helbling, Daniela Russo a Ludovít Kanta. Je 9 hodin a 29 minut a nás teď vypraví hudba Antonína Dvořáka do Nového světa. Zazní slavná symfonie číslo 9 E mol z Nového světa. Třetí část nám zahraje Česká filharmonie vedená Jiřím Bělohlávkem.

Česká filharmonie, vedená Jiřím Bělohlávkem, dohrála třetí větu Novosvětské symfonie číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Nyní nás čeká setkání s hudbou Sergeje Prokofjeva. Andreas Schmidt, skvělý baritonista, nám zaspívá druhou část symfonické svity Prokofjeva Poručík Kyže. Zpívat bude za doprovodu berlínských filharmoniků pod vedením Seiichi Ozawy.

Dozněla romance, druhá část symfonické svity poručík Kyže Sergeje Prokofjeva. Zpíval nám Andreas Schmidt, doprovázeli berlínští filharmonikové pod vedením Seiji Ozawy. Za 2 minuty bude 9:45 a my budeme poslouchat další z pěkných melodií. Ta následující nás trochu předežene v čase, protože díky ní uslyšíme podzim a budeme si moci představit, jaké to je zažívat barevný podzim v trochu chladnějších než těch letních teplotách. Čtveroroční dob Antonia Vivaldiho teď se rozezní právě třetí částí v koncertu číslo 3 F-dur, a to třetí částí La Caccia. Hraje soubor Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Doznívá druhá věta symfonie číslo 4 F moll Petra Iljiče Čajkovského. Hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Bičkova a dohrála těsně před 10. hodinou. Za chvíli se zaposloucháme již po 10. hodině do první části baletní hudby opery Faust Charlese Gounoda. Hrát nám bude symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda a čekají na vás i další melodie a navíc nový Novinka týdne.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme první část baletní hudby z opery Faust Charlese Gounoda. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu Bratislavě pod vedením Andreje Lenarda. 10:02 a novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finská dirigentka Delia Staševská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou. Vyšlo 17. července na labelu Platoon. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba. Následuje symfonická balada Gražina od Borise Ljatošinského podle básně Adama Mickiewicze. Dále Nocturno de Dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka a vše uzavírá předehra kupeře Taras Bulba od Mikoly Lisenka. Dle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země, na západě téměř neznámý, objevovat až v pozdějším věku, neboť od 5 let žije ve Finsku. Její manžel je mimochodem pravnukem Jeana Sibelia. Britský časopis Gramofon albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Jako hudební ukázku uslyšíme předehru k Lisenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Staševská.

Dozněla ukázka z novinkového alba Dalii Staševské a symfonického orchestru BBC. To album nese název Ukrainian Mixtape a můžete na něm slyšet mnoho zajímavých titulů ukrajinských autorů. My se zaposlouchali do předehry k Lysenkově opeře Taras Bulba. Je 9:09 a my vám nabídneme hudbu Claude Debussyho. Ocitneme se ve člunu, a to díky Malé svitě tohoto známého autora. První část Malé svity nám zahraje Alsterský orchestr pod vedením Jana Pascala Tortelier.

Dozněla část Malé svity Claude Debussyho Ve člunu. My ji slyšeli díky Alsterskému orchestru pod vedením Jana Pascala Tortelie. A nyní se budeme moci roztančit na souši, a to společně s elfy, neboť takovou hudbu nám teď zahraje orchestr Johanna Strause pod vedením Jacka Rothsteina. Bude to Polka elfů od Josefa Strause.

To byla Polka elfů. My jsme ji slyšeli v podání orchestru Johanna Strause pod vedením Jacka Rothsteina a byla to hudba Josefa Strause. Nyní se však zaposloucháme do tvorby Jerryho Goldsmitha a tak se přesuneme do 20. století a to přímo k roku 1974, protože právě v tom roce byl dotočen a také zpracován a poprvé promítán film Čínská čtvrť Romana Polanského a právě tento režisér si vybral Jerryho Goldsmitha, aby zkomponoval hudbu k tomuto snímku.

0: Slyšeli jsme hudbu Jerryho Goldsmitha, která byla nominována na Oscara za nejlepší filmovou hudbu. Bylo to v 70. letech a byla to ukázka z filmu Čínská čtvrť. Za chvíli se opět rozezní tóny klasické hudby a my uslyšíme od Gustava Holsta část z jeho orchestrální svity Planety, pátou část Saturn, zvěstovatel stáří. Hrát bude Berlínská filharmonie pod vedením Simona Rettla.
1: Klasik Praha.
2: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Výhry!
6: Slevy!
5: Zábava!
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
13: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Daniel Trifonov zahrál velkou etídu podle Paganiniho číslo 6 a mol Ference Lista. A dohrál ji 3 minuty před 11:15. My se za chvíli zaposloucháme do tvorby Astora Piazzolly, což je argentinský umělec, skvělý hudebník a skladatel. Ten vydával různé desky s různými náměty, ale vždy to byla hudba, která byla blízká argentinskému duchu a především tangu. A to se týká i jeho alba Tango Apasionado. V něm můžete nalézt písně a také skladby, takový cyklus skladeb, které byly původně vytvořeny jako doprovodná hudba k divadelnímu nebo tanečnímu představení o drsných kořenech a historii argentinského tanga. A objevila se tam i skladba s názvem Butcher's Dead. Nám ji zahraje sám autor Astor Piazzolla na zvláštní druh tahací harmoniky bandoneon a doprovázet jej budou Pablo Ziegler, Fernando Suárez Paz, Paquito de Rivera, Andy González a Rodolfo Alshuron.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla hudba ze třetího dějství opery Amady Judy Gaula, Georga Friedricha Händla. Solo nám hrála Alison Balsam a doprovázel soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Máme 10 hodin 52 minut a před námi je koncert pro housle a orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme druhou část, kterou nám zahraje vynikající mladý umělec Daniel Matejča. A doprovázet jej bude symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila.

0: To bylo skvělé podání mladého houslisty, vítěze mnoha televizních i běžných soutěží, člena Sukova kvarteta Daniela Matějči, ale také Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vedl jej Tomáš Netopil. My se zaposlouchali v jejich podání do druhé části koncertu pro housle a orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče těsně před 11. hodinou. Teď je 11 a to je také čas pro další melodie dnešního dopoledního vysílání, které nás dovedou až k pravému poledni. Ale to ještě není. Máme před sebou 59 minut pěkné hudby. Teď to budou římské fontány, které se rozeznějí, a to díky tvorbě Otonína Respíkyho. Hrát bude Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenárda.
1: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla o Torina Respighiho. Byly to římské fontány, které zněly v uších v předchozích minutách. A zasloužil se o to symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda. 8 minut po 11. je připravena další pěkná skladba. Tentokrát v menším počtu hudebníků. Přesto zažijeme nádherně provedené tóny Bedřicha Smetany. Třetí část klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany totiž zahraje Guarneri Trio Praha.

Slyšeli jsme finále třetí část klavírního tria G moll Bedřicha Smetany. Hrálo nám seskupení Guarneri Trio Praha. Chvilka po 11:15 a hudba, která provázela a možná bude i provázet další dílu o jednom velmi zajímavém agentovi 007, o Jamesi Bondovi. Zaposloucháme se do melodie Johna Berryho z filmu Dech života z roku 1987.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Příchod bojarů od Johana Halvorsena, a to v podání Slovenské filharmonie, kterou vedl Richard Hayman. Za 4 minuty bude 11:30 a takový čas to bude také čas pro tóny Georga Friedricha Händla. A nejenom pro něj, respektive pro jeho skladbu, také pro Magdalenu Koženu, která nám právě známou árii La Sciaccio Bianca z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla zaspívá. 5 bude za doprovodu souboru Venice Baroque Orchestra pod taktovkou Andrei Marcona.

To byla nádherná Ariela Shak Yopianga, nejznámější z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Pěla Magdalena Kožená a doprovázel ji soubor Venice Baroque Orchestra. Ten vedl Andrea Marcon. Nyní uslyšíme etídu číslo 12 C mol Friedricha Chopina a hrát ji bude čínský klavírista Lang Lang.

Dozněla etída číslo 12 C moll Friedricha Chopina, hrál čínský klavírista Lang Lang a dohrál 5 minut o po půl dvanácté. Nyní nás čeká výprava až do Španělska, neboť se zaposloucháme do koncertu z Aranjuez, ovšem v trochu odlišné podobě. Toto dílo Joaquina Rodrigua uslyšíme v aranžmá pro čembalo a orchestr. Na čembalo bude hrát Vojtěch Spurný a doprovázejícím orchestrálním celkem bude Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice pod taktovkou Marka Šedivého.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku ze symfonie číslo 3 S dur, tedy z Eroiky Ludvíka van Beethovena. Byla to třetí věta, tu nám zahrál Pittsburghský symfonický orchestr pod taktovkou Manfreda Honecka. Poslední skladbou dnešní dopolední nabídky na rádiu Klasik Praha bude od Johanna Sebastiana Bacha třetí část jeho koncertu pro hoboj, violu da gamba, housle, fagot, smyčce a basso continuo C dur. Fugu nám zahraje Xenia Leffler a Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.

0: To bylo pěkné zakončení dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Xenia Leffler a kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe nám dohráli třetí část koncertu pro hoboj, violu da gamba, housle, fagot, smyčce a basso continuo C dur. Za chvíli je tu pravé poledne a popolední opět další pěkná hudba, tentokrát v odpoledním vysílání Rádia Klasik Praha, dnes s Miroslavou Časarovou. Filip Sichra se s vámi loučí, přeji pěkný pátek i celý víkend.
1: Tohle je Klasik Praha.

Dnešní odpoledne i podvečer s Mirkou Časarovou. Vítám vás na našich vlnách, a to v pátek 7. srpna, kdy svůj svátek slaví Lada, takže všem Ladám přeji krásný sluneční den. A za zpěvačky tak mohu popřát například sopranistce Ladě Bočkové, ale nejenom jí krásné jmeniny, krásný sváteční den. Máme tady teď 13 minut po 12. Začíná nám odpolední vysílání. Zahájili jsme s hudbou Edwarda Elgara. V této hodině se pak ještě můžete těšit na Leoše Janáčka, Jeana Philippa Rameau, Maurice Ravela či Josefa Haydna. Teď tu máme Antonína Dvořáka a jeho finální větu ze sonatiny pro housle a klavír G-dur. Hrají nám Jiří Vodička a David Mareček.

0: Doznělo nám finále čtvrtá věta ze sonatiny G-dur, což je skladba z takzvaného amerického období Antonína Dvořáka. Vznikla v New Yorku roku 1893 a skladatel ji věnoval v uvozovkách svým dítkám, která ji provedla při soukromé premiéře. Nám ji zahrál Jiří Vodička a David Mareček. Za malou chvíli se už dozvíte, kdo bude hostem archivu osobností pořadu Ivana Dlaska s premiérou ve čtvrtek 13. srpna a pak už tu bude finální věta ze symfonie Josefa Haydna.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzové.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

to byla finální věta ze symfonie číslo 94 G-dur Josefa Haydna, ta, které se také říká S úderem kotlu. Hrál nám Pražský komorní orchestr. Trpaslík, tak to je třetí část z klavírního cyklu Kašpar noci Maurice Ravela. Na klavír hraje Marta Archerič.

Tak to byl Trpaslík, třetí věta z klavírního cyklu Kašpar noci Maurice Ravela, ale interpretka, která nám tuto skladbu zahrála, rozhodně žádným trpaslíkem není, a to ani co se týká fyzické podoby, ale hlavně co se týká svých dovedností a muzikality. Na klavír hrála totiž Marta Archerič, která byla vždy pravým opakem, naprosto fenomenální klavíristka, která vždy je pravým opakem. Máme 7:07 a před námi je teď skotská symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, ta s pořadovým číslem 3 v A-moll, a my si poslechneme druhou větu.

Poslouchali jsme druhou větu Vivace non troppo ze symfonie číslo 3 a mol takzvané skotské Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Janek Nezecegan řídil Chamber Orchestra of Europe. A teď nás čeká téma z filmu 1492, dobytí ráje. Ocitáme se tak v roce 1992, kdy tuto hudbu zkomponoval Vangelis a nahrávku pořídili filharmonici města Prahy.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 2, takzvané Listy důvěrné od Leoši Janáčka. Hralo nám Heroldovo kvarteto. O 13. hodině tu budou zprávy a pak hudba Petra Iliče Čajkovského, Erika Kouce či Georga Friedricha Händla. Tuto hodinku pak zakončíme část miskusu pro čembalo Jeana Philippa Rameau. Na klavír hraje Viking Curve Olafsson.

0: Přesně o 13. hodině nám dozněli Le Tender Plans z kusu pro čembalo Jeana Philippa Rameau. Na klavír hrál Víkingur Olafsson. A jsou tu tedy zprávy o 13.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Rusko by mohlo už letos na podzim podniknout omezený útok na některý z členských států. Americké tajné služby tak zveřejnili novou prognózu. Rusko to chce udělat, aby otestovalo alianční odhodlání k obraně. Vyplývá to z nových hodnocení amerických zpravodajských služeb s tím, že se počítá s různými scénáři od kybernetického útoku až po menší pozemní vpád. Při horské túře v Itálii zemřela dívka z Česka. Zřítila se u hory Cima di Valbona z výšky asi 90 metrů. Přivolané záchranné složky už jí nedokázaly pomoci. Za nejvýraznějšího opozičního politika Češi nejčastěji považují prezidenta Petra Pavla, kterého za lídra opozice opakovaně označují vládní politici v čele s premiérem Andrejem Babišem. Paradoxně právě Babiš se umístil na druhém místě nejvýraznějších opozičních politiků, i když je předsedou vlády. Až s odstupem za ním se nacházejí předsedové opozičních sněmovních stran, tedy Martin Kupka a Vít Rakušan. Dánská vláda před pár dny oznámila kroky v boji proti podvádění s umělou inteligencí na školách. Dánští studenti ve věku 16 až 19 let budou muset kromě jiného zásadnější práce vytvářené doma obhajovat ústně ve škole. Pravidla platí už pro aktuální školní rok. Do českých dálnic se zabudovává chytrá technologie, která bude umět kontaktovat přímo projíždějící řidiče. Pod středovými svodidly vedou optické kabely, jimiž proudí informace o koloně, nehodě, projíždějící sanitce nebo kluzké vozovce. A to jak do dispečerských center, tak do aut. Momentálně se pro takovou komunikaci upravuje dálnice D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na severu Čech. Začínáme v září. Tak to oznámil na svém facebookovém profilu natáčení seriálu podle své poslední knihy Tajemství všech tajemství spisovatel Dan Brown. Literární předloha se odehrává hlavně na Karlově mostě v Klementýnu, na Pentřínské rozhledně a v tamním Bludišti, na Vyšehradě či v bývalém židovském getu na Josefově. Seriál Tajemství všech tajemství se tedy začne v Praze natáčet v září. Rodina a veřejnost se rozloučili s Milanem Knížákem. Výtvarník, pedagog, hudebník a bývalý šéf Národní galerie zesnul 26. července ve věku 680 let. Obřad začal dnes v pátek v 11 hodin, skončil pár minut popolední. Proběhl se státními poctami. Smuteční řeči na něm pronesli ex-prezident Václav Klaus, Knížákův dlouholetý přítel a také ministr kultury Otto Klempíř. A jaké máme dnes počasí? Jasno až polojasno na východě Moravy a Slezska zpočátku velká oblačnost s doznívajícím deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. a před námi je čtvrtá věta ze symfonie číslo 4 F-moll Petra Iljiče Čajkovského.
1: Jsme Klasik Praha.

Hlavní větu ze symfonie číslo 4 F-moll Petra Iliče Čajkovského. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii. V odpoledních hodinách, obzvláště když je venku teplo a vy nemusíte být v práci, se určitě hodí krátký odpočinek. A co takhle uspící Lagudy s Erikem Koucem?

By the Sleepy Lagoon, tedy u spící laguny, tam nás zavedl se svou skladbou Eric Coates a East of England Orchestra, které řídil Malcolm Navarro. Teď tu máme hudbu k ohňostroji Georga Friedricha Händla, ze které zazní pátá část. Neville Mariner řídí Akademii svatého Martina v Polích, na čembalo hraje John Constable.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Harrisová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tanec měsíce nad mořem, tak to je skladba Joaquina Rossiniho, kterou nám zaspíval tenorista Rolando Villazón. Marco Armiliato řídil Orchestra del Maggio muzikále Florentino. Za 4 minutky bude 2:30 a nás teď čeká druhá věta z velkého koncertu pro violončelo a orchestr v G-dur, takzvaný vojenský Žaka Offenbacha. Le Force Majeure řídí Rafael Merlen a na violončelo hraje Edgar Morin.

Poslouchali jsme druhou větu z velkého koncertu pro violončelo a orchestr G-dur, takzvaný vojenský Jacquesa Offenbacha. V nahrávce Le Forces Majeure, které řídil Rafael Merlin a na violončelo hrál Edgar Moreau. Máme tu další orchestrální záležitost, ale tentokrát z pera českého autora. Je tu Bohuslav Martinů a jeho předehra pro orchestr. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

To byla předehra pro orchestr, dílo, které napsal Bohuslav Martinů. Poslouchali jsme nahrávku České filharmonie, tu řídil Jiří Bělohlávek. Ještě 3 skladby nás dělí od 14. hodiny. Bude tu předehra Můj domov Antonína Dvořáka. A teď už budeme pokračovat duetem z opery Don Giovanni. La ci darem la mano, tam dám ti svou ruku, drahá, a tam se spolu zasnoubíme. Jenomže víte, jak to je. Plané sliby, když ptáčka lapají, tak mu krásně zpívají, ale je teda fakt, že baritonista Eberhard Wächter zpíval v skutku božsky. Ale ani Cerlina Elisabeth Schwarzkopf, tak ta byla prostě naprosto geniální sopranistkou a my tedy můžeme tak poslouchat legendární nahrávku Dona Giovanniho z roku 1959. Ta je považována za jednu z nejlepších a máme to štěstí, že si můžeme poslechnout reedici z loňského roku, zvukově vyčištěnou a remastrovanou. Máme tu duet z prvního dějství Dona Giovanniho, Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Předehra Můj domov Antonína Dvořáka je součástí scénické hudby, kterou Dvořák zkomponoval na žádost vedení Prozatímního divadla ke hře Františka Ferdinanda Schamberga Josef Kajetán Till. Schambergova hra pojednávající o počátcích českého divadelnictví a osudech dramatika Josefa Kajetána Tilla má silně vlastenecký charakter a tomu měla odpovídat také scénická hudba. Schamberg si přímo vyžádal, aby každé dějství bylo v závěru podkresleno hudbou, která bude odvozena z tematického materiálu písně Kde domov můj. My jsme poslouchali předehru Můj domov v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, který řídil Tomáš Brauner. Teď už je 14 hodin a na Radio Klasik Praha je připraven houslový koncert D-dur Ericha Wolfganga Korngolda.
1: Máte naladěno Radio Klasik Praha.

Posloucháte Potlesk pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Jiřím Koutem v čele a pro houslistu Pavla Šporcla za koncert pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, ze kterého jsme my měli možnost si vyslechnout finální třetí větu. Je 8 minut po 14. hodině, vy jste stále na vlnách Rádia Klasik Praha a pokračujeme mezi hrou Intermezzem symfonikem z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho. Giuseppe Sinopoli řídí Filharmonia Orchestra.

Poslouchali jsme Intermezzo symfonico z opery Cavalleria Rusticana Pietra Mascagniho. Giuseppe Sinopoli řídil Philharmonia Orchestra. A teď tu máme sonátu F-moll pro klarinet a klavír, kterou napsal Johannes Brahms. Budeme poslouchat

Tak to byla čtvrtá věta Vivace ze sonaty F-moll pro klarinet a klavír Johannesa Brahmse. Na klarinet hrál Igor Františák, na klavír Martin Kasík. Jsou 3:45 a před námi je téma z filmu Fantomas z roku 1964. Autorem tohoto tématu je Raymond Alessandrini.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Von Gott will ich nicht lassen, skladba Heinricha Schütze, kterou jsme poslouchali v podání souboru L'Arpeggiata, a trojice pěvců Céline Chen, Filip Žarusky a Dingle Jandel. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Varhaní hudby. Svatovítské varhaní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Krenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhaní literatury. Během 10letních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu, umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin a já bych vás ráda pozvala na koncert příštího týdne, tedy 11. srpna. Bude ve znamení tuzemských interpretů Michala Novenka, varhaníka, dirigenta a pedagoga působícího v Čechách i daleko za mořem, a Jiřího Houtka, prvního trumpetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Národního divadla, kde zastává tentýž post. Společně zahrají sonátu G-moll od Pavla Josefa Vejvanovského a Six Marches Hirox od Georga Filipa Telemana. To bylo pozvání na svatovítské varhaní večery, konkrétně na příští úterý 11. srpna od 19 hodin. A na Radio Klasik Praha teď přesně o 14:30 máme Rapsodii v modrém, skladbu George Gershwina. Erich Kunzl řídí Cincinnati Pops Orchestra, na klavír hraje William Tritt.

0: Rapsodie v modrém, nejznámější skladba George Gershwina nám dozněla před 15. hodinou na Radio Klasik Praha. Poslouchali jsme Cincinnati Pops Orchestra, které řídil Erich Kunzel, na klavír hrál William Tritt.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou větu Andante z houslového koncertu číslo 1 D-dur Florence Beatrice Price. Výjimečná žena, skladatelka, varhanice a pedagožka, která jako první žena afroamerického původu se v Americe prosadila coby autorka orchestrální hudby. Jejího díla se chopila Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil Rájem Kokrhem. A na housle pak hrála americká houslistka a badatelka, propagátorka díla Florence Beatrice Price, Er Jean Kang. Pomaličku přicházíme k 15. hodině, zbývá čas už jenom na jednu skladbu a tou bude polka z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany.

0: Tak to byla polka z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany. Christoph von Dohnányi řídil The Cleveland Orchestra. Je tu přesně 15 hodin a my posloucháme společně Radio Klasik Praha. Pokračujeme árií z opery Komedianti Ruggiera Leoncavalla.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Poslouchali jsme árii z opery Komedianti Rudgera Leoncavala. Steven Mercurio řídil BBC Concert Orchestra a nešťastným paňácou byl Joseph Kalecha. Máme tu novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Finská dirigentka Dalia Stasevská, kterou české publikum může znát i z několika vystoupení s Českou filharmonií v minulých letech, se narodila v Kyjevě a z otcovy strany má ukrajinský původ. Kultuře své rodné země, která už několik let čelí ruské invazi, se rozhodla vzdát hold na novém albu Ukrainian Mixtape. Natočila ho se symfonickým orchestrem BBC, jehož je hlavní hostující dirigentkou, a vyšlo 17. července na labelu Pletun. Název alba Ukrainian Mixtape evokuje audiokazetu s magnetofonovým páskem, na kterou jakoby dirigentka nahrála kompilaci svých oblíbených skladeb od ukrajinských autorů. Album otevírá slavnostní předehra od Levka Koloduba, následuje symfonická balada Gražina od Borise Liatošinského podle básně Adama Mickiewicze, dále Nocturno D-dur a skladba Anděl od Fedira Jakimenka a vše uzavírá předehra k opeře Taras Bulba od Mikoly Lisenka. Dle svých slov chce dirigentka touto nahrávkou přispět k zachování ukrajinské kultury. Sama musela klasický hudební repertoár této země, na západě téměř neznámý, objevovat až v pozdějším věku, neboť od 5 let žije ve Finsku. Její manžel je mimochodem pravnukem Jeana Sibelia. Britský časopis Gramophone albu udělil pozitivní recenzi a označil ho za hodnotný a obohacující titul. Jako hudební ukázku uslyšíme předehru k Lisenkově opeře Taras Bulba. Symfonický orchestr BBC řídí Dalia Stasevská.

Tak to byla předehra k opeře Taras Bulba. K Lysenkově opeře Taras Bulba a symfonický orchestr BBC řídila Dalia Stasevská. A my jsme tak poslouchali ukázku z nového alba této finské dirigentky, což byla také naše novinka týdne. Na Radio Klasik Praha teď bude znít árie Fausta ze třetího dějství stejnojmenné opery Charlese Cunoda. A Faustem bude Petr Nekoranec.

Tak to byla lyrická árie Fausta ze třetího dějství opery Faust Charlese Gounoda. Christopher Franklin řídil Českou filharmonii a zpíval Petr Nekoranec. Jsou 4:15 a my tu máme téma Rey ze Star Wars, Síla se probouzí, a tedy hudba Johna Williamse. Ten také řídí Arts Orchestra of Los Angeles. Na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho. A to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Výhry, slevy, zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byl Furiant ze Slovanských tanců a to z první řady tohoto díla Antonína Dvořáka. Tomáš Brauner řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. A teď tu máme klavírní sonátu E-dur Ludvíka van Beethovena. V podání Salíma Aškara si vyslechneme třetí větu.

Dozněla nám třetí věta ze sonáty pro klavír číslo 30 E-dur Ludvíka van Beethovena. Na klavír hrál Salim Aškar. Od klavíru přicházíme k houslím a máme tu houslový koncert číslo 1 Sergeje Prokofjeva, z něhož si poslechneme druhou větu. Je tu Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který je řídí Tomáš Netopil. Na housle hraje Daniel Matejča.

0: magické léto v Aquapalace Praha už je tady.
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla píseň o Bay Lumi z pera Filipa Vitaliho, kterou jsme poslouchali v podání mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Pierre Pitzel řídil soubor Private Music. Za 8 minut to bude 16. hodina a tento čas nám vyplní Varhanní symfonie. Symfonie číslo 3 C-moll Camille Saint-Saëns, ze které si poslechneme čtvrtou věc.

0: Symfonie číslo 3 C-moll Camille Saint-Saëns z roku 1886. Tak to je vrcholné dílo romantické hudby. Skladatel spojil velký symfonický orchestr, čtyřruční klavír a majestátní zvuk varhan a skladbu věnoval památce Ference Lista. My jsme z tohoto díla poslouchali čtvrtou větu, a to v nahrávce Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, který řídil Antonio Papano, a na varhany hrál Daniel Rossi. A když už jsme hovořili o Ferenci Listovi, tak to bude téma pořadu Hudba podle kalendáře dnešní večer v 19 hodin. Ferenc List, totiž jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnější skladatel 19. století, zemřel 31. července 1886. Letos je to tedy rovných 140 let. Máme minutku po 16. hodině a pokračujeme hudbou Sergeje Rachmaninova. Je tu první věta z jeho klavírní sonáty číslo 2. Na klavír hraje Martin Kasík.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme první větu z druhé sonáty, z druhé klavírní sonáty Sergeje Rachmaninova. Na klavír hrál Martin Kasík. A teď tu máme hudbu Bedřicha Smetany. Je tu druhá věta z jeho smyčcového kvartetu číslo 1 e-mol z mého života. Budeme ale poslouchat úpravu pro orchestr, tak jak ji upravil George Sell. Zahraje nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídí Petr Popelka.

Tak to byla druhá věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 e-mol z mého života Bedřicha Smetany. Poslouchali jsme orchestrální úpravu, kterou vytvořil maďarsko-americký dirigent George Sell, který působil za první republiky i v Praze jako šéf dirigent Nového německého divadla. Petr Popelka řídil v nahrávce Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na Radio Klasik Praha si teď poslechneme zkrácenou verzi Bolera Maurice Ravela, a to se solovou kytarou.

Poslouchali jsme zkrácenou verzi Bolera, skladby Maurice Ravela. Studiový orchestr řídil Christoph Israel a na kytaru hrál Miloš Karadaljič. Teď tu máme hudbu z filmu Podivuhodný případ Benjamina Buttona, hudbu Alexandra Desplat.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistryně tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Zději, už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla nám úvodní část In Exity Israel. Skladba francouzského barokního skladatele a houslového virtuóza Jeana Josepha Cassania de Mondeville. Skladba je z roku 1755 a je na text žalmu 113 o přechodu Rudého moře po výjití židů z Egypta. Poslouchali jsme soubor Concert d'Astre, které řídil Emmanuel Aym. Teď je před námi třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 d-mol Johannesa Brahmse. Gustavo Dudamel řídil Staatskapelle Berlin, na klavír hraje Daniel Barenboim.

Tak to byla finální třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D mol Johannesa Brahmse. Rondo nám na klavír zahrál Daniel Barenboim a společně s ním Staatskapelle Berlin, kterou řídil Gustavo Dudamel. Je 10 minut po 16:30 a je tu hudba Arama Chačaturiana, nádherné adagio Spartaka Frigie z baletní svity Spartacus. Neme Jervy řídí skotský národní orchestr.

0: Spartakus, tak to je slavný čtyřaktový balet, který zkomponoval arménský skladatel Aram Chačaturian. Dílo vypráví o hrdinském povstání římských otroků, které vede Spartak. A premiéra pak byla roku 1956 v Leningradu. My jsme slyšeli pravděpodobně nejznámější část tohoto díla, Adagio Spartaka a Frigie, v nahrávce skotského národního orchestru, který řídil Neme Järvi.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla árie Dona Giovanniho, kdy lákal krásku za oknem, ať přijde blíž, a zpíval ji tuto serenádu. Giovannim byl basbaritonista Ildebrando d'Arcangelo a v hudbě Wolfganga Amadea Mozarta jsme ještě poslouchali Orchestra del Teatro Reggio di Torino, který řídil Gian Andrea Noseda. Poslední skladbou před 17. hodinou pak bude andaluská romance Pabla de Sarasate. Pražský komorní orchestr a s nimi houslista Josef Suk.

0: Poslouchali jsme andaluskou romanci skladbu z pera Pabla de Sarasate. Hrál nám pražský komorní orchestr a na housle Josef Suk. A teď se nechte pozvat na dnešní večer, co Radio Klasik Praha připravilo. V 19 hodin hudba podle kalendáře Martina Klausova se bude věnovat Ferenci Listovi, protože si připomeneme 140 let jeho úmrtí. Tento klavírista a jeden z nejproduktivnějších skladatelů 19. století. Ve 20 hodin koncert bez smokingu a dnes v pátek 7. srpna tu je hudba France Antona Hofmeistra, Ludvika Augusta Lebruna a Josefa Fialy, tedy vše pro hoboj, na který bude hrát Albrecht Mayer, a ve 22 hodin repríza pořadu Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si povídal s bývalým programátorem, milovníkem medovníku a videoher, tenoristou Kangem Wangem. To byla pozvánka pro dnešní večer, my teď ale startujeme další vysílací hodinu a když jsme hovořili o Ferenci Listovi, máme tu jeho Sen lásky.
1: Jsme Klasik Praha.

Na Radiu Klasik Praha nám dozněl Sen lásky, skladba Ference Lista, kterou nám zahrál Boston Pops Orchestra, ten řídil Arthur Fiedler. Co dalšího nás čeká ještě v této vysílací hodině, bude tu Antonio Vivaldi, Akira Ifukube či Max Steiner. Když jsme hovořili o Antonio Vivaldi, tak pojďme hned k němu, je tu třetí věta z jeho koncertu pro fagot a orchestr G-moll. Hraje soubor Jupiter, který řídí Thomas Dunford, na fagot Peter Wilne.

Dozněla nám třetí část z jednoho z nejznámějších fagotových koncertů Antonia Vivaldiho. Poslouchali jsme nahrávku v dobově poučené interpretaci, a to souboru Jupiter, francouzského ansámblu, který hraje starou hudbu. V roce 2018 jej založil loutnista Thomas Dunford. Na fagot hrál Peter Wilne. Svátek milenců a slavnost hvězd, to je druhá věta z japonské svity Akiry Ifukubeho. Chuai Iwasaki řídí Plzeňskou filharmonii.

Na Radio Klasik Praha jsme mohli prožít Tanabatu, což je svátek milenců a slavnost hvězd, a také druhá věta z japonské svity Akiry Ifukubeho. Svita z roku 1933, inspirovaná japonskými tradicemi. Je to prvotina tohoto japonského skladatele. Chuhei Iwasaki řídil plzeňskou filharmonii. A teď tu máme hudbu z filmu Jih proti severu. Film z roku 1939, historický velkofilm, který se odehrává v době americké občanské války. Hudbu napsal Max Steiner, jeden ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. Budeme poslouchat Orchestr Philharmonique de Strasbourg, který řídí Marco Letonia.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fischer z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fischer.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez

0: plasti kilo za 54,90 a Albert vejce z podestýlky M 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme směs tanečních melodií francouzských barokních skladatelů Bertrand de Basile a Jean-Baptiste Lelyho. A to v nahrávce francouzského souboru dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien, který byl založen v roce 2005 a vede ho flétnista, muzikolog a také, jako v tomto případě, hráč na dudy François Lazarevič. A teď tu máme cyklus poetické nálady, klavírní cyklus Antonína Dvořáka, z něhož zazní skladba Na svaté hoře. Na klavír hraje Tomáš Výšek.

Svatá Hora a Příbram se staly inspirací Antonínu Dvořákovi k závěru jednoho z jeho nejrozsáhlejšího klavírního cyklu Poetické nálady a poslední skladbu pojmenoval přímo Na Svaté Hoře. Na klavír hrál Tomáš Víšek. Je 6:30 a nás čeká předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

Poslouchali jsme předehru k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Colin Davis řídil Staatskapelle Dresden. Geistliches Lied, nábožná píseň v úpravě pro sbor a orchestr Johannesa Brahmse zazní v úpravě Johna Eliota Gardinera. Ten také řídí orchestr Revolutionnaire Romantique a Monteverdiho sbor.

Dozněla skladba Geistliches Lied v úpravě pro sbor a orchestr. V aranži Johna Eliota Gardinera jsme poslouchali hudbu Johannesa Brahmse a ta zazněla v podání Orchestre Révolutionnaire et Romantique a Monteverdiho sboru vše řídil John Eliot Gardiner. V 18 hodin tu budou zprávy, do té doby ještě hudba Richarda Strause, Georga Friedricha Händla, nebo jako například teď je tu Esqualo, tedy Žralok a Astora Piazzolly.

0: Tak to byl Esqualo, tedy žralok, virtuózní instrumentální skladba, kterou složil argentinský hudebník a skladatel Astor Piazzolla. Název a energický charakter odrážejí jeho zálibu v rybolovu, ale také vzpomínky na plavby na otevřeném moři, kde lovil dravé ryby. My jsme tuto dravou skladbu poslouchali v podání virtuózy di Praga, které řídil Oldřich Vlček, na housle pak hrál Pavel Šporcl. Za chviličku se dozvíte, kdo bude dalším hostem Ivana Dlaska v pořadu z archivu osobností, a to příští týden ve čtvrtek 13. srpna. A pak už to bude Buré z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla.
1: Klasik Praha.
2: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme Bure, druhou část z hudby k ohňostroji, kterou napsal Georg Friedrich Händel. Hudba k ohňostroji byla stvořena pro krále Jiřího II. A měla svou premiéru při královských ohňostrojích k oslavě konce války o rakouské dědictví. Zněla nám nahrávka Kolegia 1704, které řídil Václav Lux. Poslední skladbou před zprávami o 18. bude sextetová předehra z Capriccia, svity z opery Richarda Strausse.

0: Tak to byla sextetová předehra, úvodní část ze svity z opery Capriccio Richarda Strause. Sextet hrál ve složení housle Edwin Palink, Andrew Martin, viola John Harrington, Jan Booth a violončela Timothy Walden a Jeremy Fletcher. Je přesně 18 hodin a jsou tu poslední zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán podepsali obranou dohodu. Ta stanoví, že jakýkoliv ozbrojený útok proti kterémukoliv z těchto tří států bude považován za útok proti všem. Také má prohloubit spolupráci mezi dotčenými zeměmi. Areálem rafinerie Slovnaft otřásl v pátek odpoledne výbuch. Podle webu TNLive.sk došlo v areálu rafinerie k zapálení materiálu v nádrži s odpadovými látkami. Nad areálem a Bratislavou stoupal černý dým. Rusko je dlouhodobě známé tím, že do svých řad verbuje vojáky z kriminálních kruhů nebo i třeba z různých koutů světa. Nejnovějším příkladem těchto praktik se ovšem stala ruská brigáda Spetsnaz, kterou tvoří především ukrajinští váleční zajatci. Informuje o tom agentura Union s odvoláním na Institut pro studium války a informace ruských válečných blogerů. Další mládě kriticky ohroženého lemura běločelého přišlo na svět v olomoucké zoologické zahradě. Od roku 1989, kdy je tam začali chovat, jde již o 54. mládě. Vzhledem k tomu, že se doslova pěkně vybarvilo, je téměř jisté, že se jedná o samce. Samice totiž bývají hnědé, případně hnědošedé, za to samci se pyšní bílým zbarvením hlavy. Ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na rekonstrukce svých silnic druhých a třetích tříd ani korunu a je to poprvé od roku 2015. Na rozhodnutí ministerstva dopravy upozornil liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů ČR pro dopravu Martin Půta. Zástupci krajů postoj rezortu kritizují. Dnes večer v 19 hodin a 30 minut v barokním divadle na zámku v Českém Krumlově proběhne stvárnění nové opery. Nové stvárnění opery Christofa Willibalda Glucka Le Cinesi. Gluckovu operu Le Cinesi pak přinese světově uznávané kolegium 1704 s Václavem Luxem v čele a s obsazením Helena Hozová, Monika Jégrová, Aneta Petrasová a Marek Žihla. A jaké bude zítra počasí? V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Tak to byly zprávy o 18. My pokračujeme symfonií číslo 9 e-mol Antonína Dvořáka. Konkrétně zazní čtvrtá věta.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu z 9. symfonie e-moll Antonína Dvořáka. A to v živé nahrávce z festivalu Dvořákova Praha 2017, kdy tuto skladbu v Rudolfinu zahrála Muzika Florea, a to v historicky poučené interpretaci na dobové nástroje doby Antonína Dvořáka. Muziku Floreu řídil Marek Štrincl. Jsme v poslední hodině podvečerního vysílání a budeme tu mít hudbu Henryho Purcella, Roberta Schumana či Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Teď konkrétně je tu menuet z anglické svity číslo 4 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hraje Murray Perahia.

Poslouchali jsme minuet za anglické svity číslo 4 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na klavír hrál Mary Parahia. Máme tu další ikonickou symfonii a to je symfonie číslo 5 C-mol Ludvíka van Beethovena. Z takzvané osudové si poslechneme druhou větu.

Dozněla nám druhá věta ze symfonie číslo 5 C-moll, takzvané osudové Ludvíka van Beethovena. John Eliot Gardiner řídil revoluční a romantický orchestr. Je za 7:05 a my tu máme téma ze seriálu Mr. Bean, britský komediální seriál s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli. To jsme už v roce 1990. A je tu text Ecce homo quiest faba, tedy hle člověk, jenž je fazole. Hudbu Howarda Goodalla nám interpretuje chrámový sbor koleje Christ Church v Oxfordu. Na varhany hraje David Good.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se v posledních letech zvykem nabízet posluchačům koncertů klasické hudby něco navíc. Setkání s protagonisty koncertu před nebo po vystoupení. Co taková talk show obnášejí? To bude tématem dalšího dílu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Klasik Praha.

Poslouchali jsme skerco ze snu noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Charles Gerhardt řídil National Philharmonic Orchestra a virtuózní flétnu pak zahrál James Galway. Jsou 7:45 a před námi je hornpipe ze scénické hudby ke hře Williama Congreva The Old Bachelor. Hudbu Henryho Purcella si poslechneme v podání Le Musicien de Saint-Julien.

Poslouchali jsme lidový tanec z Irska a Británie, tedy hornpipe. Tento tanec je spojený s námořníky, tančil se totiž na lodních palubách a pochází ze scénické hudby, kterou v roce 1963 napsal Henry Purcell k divadelní hře The Old Bachelor, tedy Starý mládenec. Hrál nám soubor Les Musiciens de Saint-Julien, které řídil François Lazarevič. Další skladbou je skerco z klavírního kvartetu Esdur Roberta Schumana.

Poslouchali jsme skerco z klavírního kvartetu Esdor Roberta Schumana. Na klavír hrál Wu Han, na violončelo David Finkel, na violu Paul Neubauer a na housle Daniel Hope. Poslední skladbou v tento dnešním podvečerním vysílání je pak The Lark Ascending, romance pro housle a klavír Ralfa von Williamse. Na housle bude hrát Lucie Švehlová a společně s ní filharmonici města Prahy. A pro mě je to poslední možnost k vám dnes promluvit, takže vám přeji krásný večer a od mikrofonu se loučí Mirka Časarová.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k
4: 29.7. Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
6: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
7: Dnešní pořad věnujeme připomínce hudebního skladatele, jednoho ze nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ference Lista. Ten zemřel 31. července 1886, tedy před rovnými 140 lety. Liszt se narodil 22. října 1811 na území tehdejšího Rakouska-Uherska v Ridingu. Dnes je to rakouský Burgenland a byl pokřtěn jako Franciscus. Jeho matka Anna byla Rakušanka. V 9 letech ztratila rodiče a musela se přestěhovat do Vídně, kde pracovala 11 let jako služka. V roce 1811 se provdala za Adama Lista z vesnice Unterfreundhend, dnešní Lok, v tehdejší Šoproňské župě, tedy dnes Burgenlandu. On sám se však narodil v Edelštátu nedaleko Bratislavy a jeho rodina tak měla předky německé a slovenské. Byl amatérským pianistou a violončelistou. Povoláním byl úředníkem na dvoře knížete Mikuláše II. Esterházyho. Není tedy divu, že tento propletenec vedl k tomu, že Listova národnost bývá předmětem sporů a nárok na něj si činí vedle Rakušanů také Maďaři, Němci i Slováci. Budoucí skladatel tedy vyrostl v německo-slovenském jazykovém prostředí a později se naučil výborně francouzsky. Sám se podepisoval jako Franz, ale hlásil se k Maďarům. Maďarsky ovšem uměl jen málo, i když se ještě ve starším věku pokoušel tento jazyk ovládnout. Dnešní pořad hudebně otevřeme Listovým galopem A-moll, který zahraje klavírista Leslie Howard.

O životě a díle Ference Liszta je známo mnohé, například i to, že výjimečné hudební nadání projevil už v útlém věku. Na klavír hrál od 6 let, od 8 komponoval a v 9 letech absolvoval své první koncerty. Zaměřme se tedy dnes na jeho vztah k českým zemím. Liszt pobýval na území Čech a Moravy několikrát. Do Prahy přijel poprvé v roce 1840 a uspořádal tu 6 koncertů. Na programu toho prvního byla díla Beethovenova, Schubertova, Paganiniho, Rossiniho a některé z jeho uherských národních melodií. Kritika nešetřila chválou. V onom roce vznikla také jediná jeho skladba inspirovaná českými dějinami, a sice Husitská píseň. V Praze pak Liszt koncertoval ještě v roce 1846 a téhož roku vystoupil také v Brně. O 10 let později dirigoval Liszt v Praze svou ostřihomskou mši. Listovy pražské pobyty připomíná bysta na domě číslo popisné 416 v Martinské ulici na Starém městě pražském. Další dva koncerty pod Listovou taktovkou se v Praze uskutečnily v roce 1858. Liszt tehdy dirigoval oba své klavírní koncerty a také čerstvě zkomponované symfonické básně Tasso, Ideály a symfonii Dante. Další listová návštěva Prahy pak spadá do roku 1871, kdy navštívil Bedřicha Smetanu a také klavíristu, skladatele a pedagoga Jana Procházku. Poslechněme si teď listovou zmiňovanou symfonickou báseň Tasso, respektive 3 její závěrečné části. Symfonický orchestr jihozápadního německého rozhlasu bude řídit Zoltán Peško.

Zmiňovala jsem, že se v Praze List setkal s Bedřichem Smetanou. Ostatně právě Smetana měl k Listovi z českých skladatelů nejblíže. V roce 1840 byl mezi posluchači Listova pražského koncertu. V roce 1848 pak Lista písemně požádal o půjčku 400 zlatých a věnoval mu svůj klavírní cyklus 6 charakteristických kusů. List mu sice půjčku neposkytl, nicméně cyklus pochválil a zařídil jeho vydání v Lipsku. Osobně se oba skladatelé seznámili při Listově pražské návštěvě v roce 1850. Tehdy si dokonce společně čtyřručně zahráli na klavír a mimo to si zahráli i whist, v té době módní karetní hru. Když v Praze List dirigoval v roce 1856 ostřihomskou mši, setkali se znovu. A když Smetana odjel působit do Göteborgu, cestou na druhý pobyt ve Švédsku roku 1857 se na oplátku Smetana i s manželkou a dcerou zastavil u Lista ve Výmaru. Nicméně se Smetanovi nikdy nepodařilo Lista přimět, aby uvedl některou z jeho symfonických básní, inspirovaných právě jeho tvorbou. Začátkem 40. let se List spřátelil s knížetem Felixem Lichnovským, který ho občas doprovázel na jeho cestách. Šlechtic ho několikrát také přivítal na svém rodinném zámku v Hradci nad Moravicí a List tu pro Lichnovské i koncertoval. Po smrti knížete Lichnovského se List ještě jednou do Hradce vrátil a jeho pobyt tu připomíná pamětní deska. Kromě toho List poctil svou návštěvou i lázně Teplice. Bylo to v roce 1832 a skladatel se ubytoval v jednom z domů v Dlouhé ulici.

List po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo. Napsal kolem 350 vlastních skladeb a přes 200 transkripcí pro klavír děl jiných autorů. Důkazem toho byla i klavírní transkripce písně Mnich Giacoma Meyerbeera, kterou nám před chviličkou zahrál klavirista Leslie Havard. Podobně i počet jeho žáků se odhaduje na několik set. V mládí komponoval převážně pro klavír. Po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby. Pozoruhodné je, že také sám napsal nebo se podílel na 8 svazcích prózy. Liszt byl tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře. Hodně jeho skladeb patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. Styl jeho hry byl na svou dobu převratný, zatímco všichni dřívější klaviristé i jeho současníci, jako například Felix Mendelssohn Bartholdy, hráli s rukama při klávesách a bez zbytečných pohybů, on ze svých koncertů dělal téměř divadelní představení. Začal nedbalou poklonou, zasedl ke klavíru a s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo, žádný ovšem nemohl popřít, že jeho virtuozita byla mimořádná a jeho muzikální cítění geniální. Bez nadsázky se dá říci, že byl klavírní superstar své doby. V oblasti kompozice je považován za tvůrce symfonické básně, řadící se do takzvané programní hudby. Měl sice v této oblasti předchůdce v Beethovenově pastorální symfonii či Berliozově fantastické symfonii, ovšem žádná z těchto skladeb se ale neopírala o literární předlohu. Teprve Liszt díky svému mimořádnému zájmu o literaturu dokázal dokonale skloubit báseň a hudbu. Dnešní vzpomínku na Ference Liszta uzavřeme jeho temperamentní Uherskou rapsodii číslo 2 v neotřelém podání souboru Cigánský ďábli.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
9: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát německý hoboista a od roku 1992 první hoboista berlínských filharmoniků Albrecht Mayer. V jeho podání si poslechneme koncerty pro hoboj a orchestr France Antona Hofmeistera, Ludvíka Augusta Lebruna a Josefa Fialy. Německý skladatel a hudební vydavatel Franz Anton Hofmeister se kromě vlastní skladatelské činnosti hojně věnoval publikaci nejen vlastních skladeb, ale i děl mnoha významných skladatelů své doby, včetně Haydna, Mozarta, Beethovena, Clementiho, Johanna Georga Albrechtsberga, Karla Dieterse von Dietersdorf a Jana Křtitele Vaňhala. A tito slavní skladatelé patřili také k jeho osobním přátelům. Dokladem toho budiž například to, že mu Mozart věnoval svůj smyčcový kvartet D-dur a Beethoven jej v jednom ze svých listů označil jako nejoblíbenějšího bratra. O necelé dvě desítky let byl pak starší další autor dnešního koncertu na Klasik Praha, a sice Ludvík August Lebrun. Lebrun se narodil v Mannheimu a ve své době byl uznávaným hoboistou. V orchestru začal hrát ve věku 12 let a od 15 byl řádným členem tělesa. V létě 1778 se oženil se sopranistkou Franciskou Danci, jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších zpěvaček té doby a sestrou skladatele France Danciho. Společně cestovali a koncertovali doslova po celé Evropě. Třetím autorem dnešního večera je pak český gambista, hoboista a hudební skladatel Josef Fiala. Fiala byl v mládí ve službách hraběnky Valpurgy Netolické a hrál v její kapele na zámku v Lochovicích. Hraběnka jej vyslala do Prahy, aby studoval hru na hoboj u předního hoboisty Jana Šťastného a zde se naučil i hře na violončelo a violu da gamba. Z poddanství se mu podařilo uprchnout a v roce 1774 se Fiala stal hoboistou na dvoře knížete Ernsta Graf von Oettingen-Wallenstein ve Švábsku. O tři roky později byl pak jmenován hoboistou kapely bavorského kurfiřta Maximiliána Josefa III. Na jeho dvoře se setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem, se kterým se spřátelil. Mozart ho dokonce uvedl do šlechtické společnosti, pomáhal mu s pořádáním koncertů a přispěl tak k jeho pozdějšímu věhlasu. Fiala byl všestranný skladatel i výkonný umělec. Své současníky udivoval virtuozitou své hry a vrcholnou technickou obtížností se vyznačovaly i jeho instrumentální koncerty. To budeme moci jistě ocenit a docenit i v interpretaci hoboisty Albrechta Mayera, solisty dnešního koncertu Bez smokingu. Mayera doprovodí Kamers Akademie Potsdam a zazní tedy koncert pro hoboj a orchestr C-dur France Antona Hofmeistra, koncert pro hoboj a orchestr číslo 2 G-moll Ludwiga Augusta Lebruna a koncert pro anglický roh a orchestr C-dur a koncert pro hoboj a orchestr F-dur Josefa Fialy. No a já vám přeji hezký večer.
8: Koncert Bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, a to buď na frekvenci 98,7 FM v digitálním vysílání DAB+, nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že mým dnešním hostem je mezinárodně úspěšný tenorista, rodák z Číny, který studoval v Austrálii, momentálně bydlí ve Varšavě a vystupuje na jevištích po celém světě. V roce 2017 byl ve finále prestižní pěvecké soutěže v Cardiffu a tady v Praze ho budeme mít možnost slyšet 27. května v Národním divadle v rámci festivalu Pražské jaro. No a stvární postavu Ježíše v oratoriu Máří Magdalena od skladatele Žila Masneta. Hostem pořadu Hudba v miléniu je tenorista Kang Wang. Vítejte na Rádiu Klasik Praha.
3: Thank you, it's my pleasure too.
4: Děkuji, je mi potěšením.
2: Tedy jak vás tak poslouchám, na tenoristu máte docela hluboký hlas, když mluvíte.
4: No, já jsem se před chvílí zbudil a někdy, když se vzbudím, tak mám chvíli hluboký hlas. Ale ano, na tenoristu je docela nízko položený, vím o tom.
2: Začal bych u příběhu, který mi připadá pozoruhodný, totiž jak se z vás vlastně stal operní zpěvák. Dočetl jsem se, že oba vaši rodiče byli zpěváci, nicméně vy prý jste původně studoval informační technologie a dokonce jste se chvíli živili jako programátor. Tak kdy jste se vlastně rozhodl definitivně věnovat se operní kariéře? Kdy jste si uvědomil, že hudba je pro vás důležitější než počítače?
3: But because my parents are singers, so I grew up listening to opera, you know, like and you know, art songs, all that.
4: Jelikož moji rodiče byli zpěváci, tak jsem vyrůstal pořád obklopený operou a uměleckými písněmi a tím vším. Můj otec byl vlastně původně baritonista, takže to možná vysvětluje ten můj hlubší hlas, když mluvím.
2: Ano, je to zjevně dědičné.
4: Nicméně později se můj otec sám přeučil na tenorový obor, a to dokonce bez učitele. Vedl ke zpěvu i mě a trénoval mě jako tenoristu. Ale já jsem v době dospívání neměl příliš rád zpívání, ani klasickou hudbu obecně. Měl jsem raději programování. Sám jsem se naučil psát počítačový kód, když mi bylo asi 9 nebo 10 let. Od jakživa jsem toužil stát se nějakým vědcem, softwarovým inženýrem nebo něčím podobným. Nicméně můj otec mi přesto dal určitou hlasovou průpravu, nějaké lekce zpěvu, takže když mi bylo kolem 16, zpívání se stalo mým koníčkem. Když jsem se později přestěhoval do Austrálie, stále jsem ještě studoval informační technologie a pracoval jsem jako programátor. Začal jsem ovšem v Austrálii také vystupovat amatérsky na různých koncertech, kde jsem zpíval Nessun Dorma a tak podobně. Jednou jsme měli společný koncert s mým dobrým přítelem, baritonistou z Jižní Austrálie, který mi tehdy řekl: ty máš opravdu dobrý hlas, možná by ses měl věnovat zpěvu místo programování. Myslím, že mrháš svým talentem, když nespíváš profesionálně. Představil mě učiteli zpěvu, který se jmenoval Joseph Ward, a já jsem za ním letěl do Brisbane. Bral jsem u něj hodiny, jednou nebo dvakrát měsíčně jsem za ním vždycky zaletěl a pak hned zase zpátky. Až mi ten učitel jednou řekl: Kangu, myslím, že bys měl odejít z práce a začít se mnou pořádně studovat zpěv. Ale co je ještě důležitější, vysvětlil mi, že operní zpěv není jen otázkou hlasu, že je potřeba se naučit i jiné věci, pohyb na jevišti, cizí jazyky a tak dále. Takže mě přemluvil, abych se přestěhoval do Brisbane a zapsal si jako student denního studia na konzervatoři, že prý budu mít jako tenorista skvělou kariéru. Bylo mi tehdy 23 let. Rozhodl jsem se odejít z práce, přestěhovat se do jiného města a naplno se věnovat pěvecké dráze.
2: Zdá se, že nikdy není pozdě, tak to je dobrá zpráva pro všechny programátory, kteří tajně milují operu.
3: Yeah, I think a lot of tenors actually became professional really late.
4: Poměrně hodně tenoristů se stalo profesionály až docela pozdě, pokud vím, protože je to prostě těžké. Když jsem odcházel do Austrálie jako programátor, můj otec, zpěvák, mi říkal: pokud máš něco opravdu rád a můžeš se tím živit, měl by ses tomu věnovat, ale nechej si zpívání zatím pouze jako hobby. Až se tvůj hlas rozvine, můžeš se tomu věnovat později. A kdyby to náhodou nevyšlo, potřebuješ mít v záloze něco, čím se budeš živit. Zpívání je náročná kariéra. Když jsem byl programátorem, vydělával jsem dost peněz a dokonce jsem se chystal koupit si vlastní dům. Ale jakmile jsem se stal zpěvákem, najednou jsem neměl skoro žádný příjem. Trvalo mi ještě řadu let, než jsem si jako zpěvák dokázal vydělat totéž, co jako programátor ve 20 letech.
2: Chápu. A měl jste jako tenorista nějaké oblíbené hlasové vzory, oblíbené zpěváky, které jste poslouchal a jejich hlas vás nějak ovlivnil?
3: Yeah, I remember when I was little, my father played a lot of recordings of like Del Monaco.
4: Ano, pamatuju si, že když jsem byl dítě, otec mi pouštěl nahrávky Del Monaca, Franka Corelliho a samozřejmě Caruza. Ale obzvlášť mě ovlivnil jeden tenor, který byl spíš filmová hvězda než tenorista. A opravdu mi změnil život a změnil můj názor na operní zpěv. To byl Mario Lanza. Nebyl to vlastně opravdový operní zpěvák. Myslím, že zpíval možná jen v jedné jediné skutečné operní inscenaci. Jinak vystupoval převážně ve filmech, že ano. Ale když mi bylo 16 let, viděl jsem ho ve filmu Velký Caruso, kde hrál Enrica Caruza. Díval jsem se na ten film se svým otcem a úplně to změnilo moje představy o zpívání. Do té doby na mě opera nedělala moc velký dojem, ale po tom filmu jsem si řekl, páni, to je tedy náramný způsob života.
2: Takže dnes už operu jako žánr docenujete.
4: Ano, naprosto.
2: Pojďme si teď poslechnout slavnou árii, kterou každý tenorista musí mít v repertoáru téměř povinně. Zazní tedy Nessun Dorma z Pucciniho poslední opery Turandot a zpívat nám bude dnešní host Rádia Klasik Praha, tenorista Kang Wang.

0: Slavnou tenorovou arii Nessun Dorma nám právě zaspíval tenorista Kang Wang, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, kterého tady v Praze budeme mít možnost slyšet v rámci festivalu Pražské jaro v roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdaléna. Většinou se o vašem hlasu píše jako o lirickém, ale v některých recenzích chválili váš velký hrdinný zvuk, tak dá se říct, že už směřujete postupně k tomu těžšímu takzvaně hrdinnému repertoáru?
1: Not yet. And, but we've had offers of things. I mean, we've had like not offers, but like discussions from houses about like things like, for example, to redo.
2: Ještě ne. Měl jsem určité nabídky nebo spíš diskuse s operními domy o určitých rolích, jako je třeba Turidu Sedláku Kavalírovi a podobné věci. Ale s mým manažerem jsme se rozhodli zůstat zatím na té mladší straně tenorového repertoáru, protože věříme tomu, že to prodlouží mou kariéru, že můj hlas vydrží déle zdraví. Je samozřejmě jednodušší se brzy pustit do rolí pro těžší hlasy, protože je jednodušší tyto role zpívat.
0: Opravdu?
2: Ano, například když zpívám něco jako Madame Butterfly, tak se ani nepotřebuji rozespívat. Na takové role jako Pinkerton to vůbec není nutné. Dokonce když se někdy nerozespívám, tak to zní i lépe, protože ten hlas tam prostě sedí tak nějak sám od sebe, přirozeně.
0: A asi není na tyto role potřeba tolik flexibility.
2: No, ale když zpívám hodně rolí, které jsou pořád posazeny v takové těžké střední poloze, tak to negativně ovlivňuje rozsah a obratnost mého hlasu. Takže momentálně se snažíme držet té lirické repertoárové linie. Ale něco těžšího občas taky přijde. A když ano, je to pro mě vlastně jistá forma odpočinku. Nicméně zatím se snažíme o to, aby můj hlas pořád pravidelně chodil, tak říkajíc, do tělocvičny, abych si rozsah a flexibilitu udržel co nejdéle.
0: To samozřejmě úzce souvisí s volbami repertoáru a asi je to ta nejotřepanější otázka, kterou člověk může položit zpěvákovi, ale co jsou vaše oblíbené role nebo oblíbení skladatelé, co je vám nejbližší?
1: My favorite roles, one of my favorite composers is Verdi.
2: Moje oblíbené role, no, jedním z mých oblíbených skladatelů je Verdi. Když jsem zpíval Luisu Millerovou ve Washingtonu, to byl fantastický zážitek. Líbilo se mi na tom úplně všechno. Užíval jsem si každou minutu a každou vteřinu. A mám opravdu rád některé role ve Verdiho operách, které jsou určené hlasově, řekněme, pro střední až těžkou váhu. Moje úplně nejoblíbenější role je ovšem momentálně asi Hoffmann v Hoffmannových povídkách. Spousta tenorových rolí je plochá, většinou je to prostě milovník, romantický chlapík. Ale Hoffmann je něco úplně jiného. Je to postava založená na skutečné osobě, která měla komplikovaný život. A v průběhu této opery se jeho osobnost projevuje z mnoha různých stránek. Je to komplexní postava. Můžete ho hrát v různých dějstvích různými způsoby. Je to opravdu fascinující. Navíc je tam spousta krásného zpívání. Víte, moje žena občas chodí na moje hodiny zpěvu a říká mi, když zpíváš Hoffmanna, tak je to úplně jiné, než když zpíváš jakoukoliv jinou roli. Tvoje oči, řeč těla, všechno se úplně promění. Stručně řečeno, užívám si tu hudbu, ten text i všechno ostatní. Hoffmann je zatím moje nejoblíbenější role.
0: Taky je to opravdu hodně dlouhá opera.
2: Ano, velmi dlouhá. Je to jako maraton. A zábavné je, že to má více různých verzí. Někdy se prohazuje druhé a třetí dějství, někdy se zase dělá delší závěr, přidává se tam více zpívání. To je docela zajímavé. Třeba jednou jsem to zpíval v Americe, v Palm Beach, a to byla verze převzatá z metropolitní opery. Ale teď to budu zpívat znovu v jiné verzi s různými všelijakými škrty, jinými áriemi a podobně. Je to podivné a fascinující současně.
0: To musí být i docela zrádné pro paměť. Nedej bože, kdyby v tom někdo chtěl za někoho zaskakovat.
1: It is a little bit tricky, yeah. Because I thought I knew, but now because something was cut, something was added, it's like a new thing.
2: Ano, je to zrádné, protože něco se vyškrtne, něco se přidá a je to skoro jako nové představení.
0: Tady v Praze budete v květnu na Pražském jaru zpívat roli Ježíše v oratoriu Máří Magdaléna. Je to velká zodpovědnost zpívat roli Ježíše, protože předpokládám, že v takové roli musíte vyzařovat dokonalost, svátost a tak dále.
1: Yeah, it's quite, cause I mean it's Jesus.
3: Right, yeah.
1: Yeah, no, so in a country that is so religious.
2: Ano, je to velká zodpovědnost a navíc v tak zbožné zemi.
0: Ne, to se nebojte, Česká republika není ani trochu zbožná země, žádný strach.
1: Okay. And it's still in Europe, and you are singing Jesus. It's just I am now like really reading a lot about this because there's some controversy about this piece I read.
2: No dobře, ale stejně je to v Evropě a mám zpívat Ježíše. Teď o té skladbě hodně čtu, protože jsem se dozvěděl, že je s ní spojená určitá kontroverze. Díval jsem se na libreto a ten text naznačuje, že mezi Ježíšem a Máří Magdalénou se nadbyla nějaká intimní fyzická láska, což v Biblii nikde naznačeno není, pokud vím. Takže v době, kdy toto oratorium mělo premiéru, taková myšlenka samozřejmě způsobovala potíže. Co se mě týče, já se vždycky snažím, aby postavy, které hraju, byly lidské, i když se jedná o něco biblického nebo náboženského. V tomto směru tedy Masnetovi úplně rozumím, protože on se zřejmě snažil, aby to byly lidé, nejen nějaké postavy z Bible. S historickými postavami a jejich uměleckým stvárněním je to vždycky složité, protože historii někdo napsal a nikdy už nebudeme vědět, co se přesně stalo. Nemáme k dispozici stroj času.
0: Takže podle vás ten kontroverzní aspekt, který jste zmiňoval, je v tom Masnetově díle přítomný?
2: Ano.
0: Máte rád hereckou stránku svého povolání? Samozřejmě v oratoriu se moc hrát nedá, ale když jste mluvil o Hoffmanových povídkách, tak mi připadalo, že vás herectví baví. Je to tak?
1: I really enjoy that. That is one of the most my favorite parts about opera is because.
2: Herectví je jedna z mých úplně nejoblíbenějších věcí na opeře, protože se na 2 nebo na 3 hodiny můžete stát na jevišti někým úplně jiným. Můžete se díky tomu vzdálit od svého běžného života, což je pro mě fascinující. Je to ještě lepší než hrát třeba ve filmu, protože ve filmu vždycky zabíráte jenom určité akce, sekvence, činnosti, kdežto na jevišti se do té postavy můžete zcela proměnit a zůstat v ní, i když pak třeba jdete zpátky do šatny. Takže pokud jde o mě, herectví je prostě nejlepší.
0: Role Ježíše, kterou budete tady v Praze zpívat, je ve francouzštině a já jsem si všiml, že celkově zpíváte docela dost francouzského repertoáru, tak by mě zajímalo, jestli zpívat ve francouzštině je nějak obzvlášť náročné pro operní zpěváky, protože francouzština má spoustu velice podivných zvuků, nosových vokálů a tak podobně, což se asi musí zpívat docela těžko, je to tak?
1: Yes, some of the French vowels helps with your tenor overtone that and
2: Některé z těch francouzských vokálů mi naopak pomáhají s mojí tenorovou rezonancí. Proto taky má francouzský tenor velice specifický zvuk. Ale je pravda, že některé francouzské vokály nejsou pro tenoristu úplně příznivé. Možná to jsou

0: Zpívání ve francouzštině hodně závisí na přesném srovnání hlasu s partiturou. Když zpíváte italsky, můžete si dovolit nějaká portamenta, ralentanda, zkrátka tu a tam můžete trochu uhnout. Jste svobodnější, ale ve francouzském repertoáru ne, protože lidé mají od vás velmi konkrétní očekávání, jak máte tuto hudbu interpretovat. Týká se to dokonce i zvuku. Hrdinný tón, velký zvukový objem na vysokých tónech. To je ve francouzském repertoáru mnohdy nežádoucí. Je to chyba, které se já osobně dopouštím docela často, ale pořád se učím. No a co se týče Masnetovy Máří Magdalény, jelikož je to nábožensky zaměřené, je to o Ježíšovi a tak se na to musím opravdu dobře připravit, aby můj hlas zněl v souladu s francouzskou tradicí. Uvidíme. Každopádně se na to moc těším.
1: Když už jsme tedy mluvili o francouzském repertoáru, pojďme si teď poslechnout, jak zpíváte francouzsky. Konkrétně zazní známá árie z Gounodovy opery Faust, Sully de Mer Chaste Epire. Zpívá tenorista Kang Wang, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Na rádiu Klasik Praha dozněla arie z Gunodovy opery Faust, kterou nám zpíval dnešní host pořadu Hudba v miléniu, čínský tenorista Kang Wang, který se představí letos i tady v Praze na Pražském jaru a také bude zpívat francouzsky. Roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dočetl jsem se, že nedávno jste premiéroval titulní roli v soudobé opeře, která se hrála v listopadu v San Francisku a jmenuje se The Monkey King, opičí král. Tak o čem ta opera je, jak zní ta hudba a jaká je ta vaše role?
1: Okay, the title role is called The Monkey King and do you play video games?
2: Takže ta titulní postava se jmenuje Opičí král a hrajete počítačové hry?
0: Ano, ale tuhle asi neznám.
1: There's a recently last year there was a game that was a first AAA like big title blockbuster game came from China.
2: Minulý rok vyšla hra, která patřila mezi takzvané 3Ačkové tituly, čínský blockbuster nazvaný Black Myth Wukong. Říká vám to něco? Byl to velký hit, získalo to opravdu dobré ocenění na webu IGN. No, já jsem velký fanoušek počítačových her, jak vidíte, nicméně jde tam o tutéž opici. Tenhle opičí král je hluboce zakořeněný v čínské kultuře. Já se obvykle věnuji jenom klasickému opernímu repertoáru, ale když přišla tahle nabídka, hned jsem říkal svému manažerovi, zruš všechno ostatní, tohle musím dělat. Protože pro dítě, které vyrůstalo v Číně, je opičí král něco podobného jako třeba Superman pro americké děti. Stvárnit takovou roli je splněný dětský sen, takže jsem řekl, že to musím dělat za každou cenu a byl jsem naprosto šťastný. Je to soudobá hudba, takže to není úplně jednoduše pochopitelné pro lidi, kteří pořád poslouchají jenom Pucciniho, Mozarta, barokní hudbu a podobně. Je to svět soudobé hudby, ale zároveň je to i moje kultura, takže jsem z toho byl nadšený. Jedná se o jednu z těch rolí, které nejsou jen o zpívání, ale také hodně o jevištní akci. Byly tam i zbraně a podobné věci. Byli tam dva odborníci na tradiční pekingskou operu. Taky tam byl tanec a loutkové divadlo. Měl jsem dvojníka a ten dvojník měl náhradníka. A byli tam dva tanečníci, takže postavu opičího krále jsme vlastně stvárňovali tři. Bylo to něco jako taková opičí svatá trojice. A ti tanečníci mě naučili různé pohyby, jak zacházet s bojovou holí, jak používat kopí a všechno možné. Bylo to fascinující. Přiletěl jsem do San Francisca a podstoupil jsem měsíční výcvik, ze kterého jsem natáčel různá videa na Instagram. Hodně jsem se přitom naučil o zacházení se zbraněmi a stal se z toho můj koníček. Počkejte, to vám ukážu. Potom, co jsem se vrátil do Polska, do Varšavy, jsem si koupil tohleto.
0: To bohužel nemůžeme ukázat v rádiu našim posluchačům.
1: It's a staff about 1.7 meters.
2: Je to bojová hůl dlouhá 170 cm a každý den s ní trénuji. Je to skvělé kardiovaskulární cvičení. No a ta hudba v té opeře, o tom jsem původně mluvil, ten můj part má poměrně, řekněme, těžký střed. Je to tak trochu part pro hrdinný tenor. V San Francisku krátce předtím hráli Wagnerova Parsifala a přirovnávali part tohoto opičího krále právě k Parsifalovi. No a já jsem pak musel jet zpívat Luči z Lammermooru, což je dost velký rozdíl. Když jsem přesedlal na tuhle operu, tak jsem zjistil, že to předchozí hrdinné zpívání ve střední poloze mi pak v Luci z Lammermooru moc nepomáhá. Souběžně s posledními třemi představeními opičího krále jsem tedy cvičil part Edgarda, který je napsaný ve vyšší poloze. A najednou i ten opičí král zněl lépe. Takže právě tohle jsem měl na mysli, když jsem před chvílí říkal, že se snažím udržet si v repertoáru co nejvíce lyrických rolí, protože hlas se tím udržuje zdravější, zůstává obratnější a bohatší na alikvotní frekvence. Prostě všechno je pak lepší. A když už pak jednou za čas příležitostně zpíváte něco těžkotonážního, tak vám to jde vlastně lépe.
0: Vidíte, tak to jsem nevěděl, že opičí král je tak známá a populární postava.
2: Ano, je to takový nejstarší superhrdina čínské kultury.
0: No vidíte, takže s tou rolí Ježíše to má taky něco společného. Ale když jsme tedy u té čínské kultury, já jsem viděl na YouTube, jak zpíváte tradiční čínské písně. Jaký je váš vztah k tomuto žánru, tedy k lidovým písním, k čínské tradici? Věnujete se tomu pravidelně?
1: Not really. I know only like a couple of them, but I do this because first, you know, I grew up in China, I'm Chinese, and.
2: Vlastně moc ne. Mám v oblibě jenom pár těchto písní, ale především to dělám proto, že jsem v Číně vyrůstal a jak jsem zmiňoval, moji rodiče jsou zpěváci. Otec zpívá hlavně západní operu, ale moje matka se věnuje čínské tradiční hudbě. Ne přímo v pekingské opeře, ale spíš uměleckým písním a podobně. Takže když jsem vyrůstal, tohle jsem všechno často slýchal a je to tak nějak součástí mojí duše. Občas se nějakou takovou píseň naučím a když o tom teď přemýšlím, možná bych se jich měl naučit víc.
0: Já myslím, že publikum by to ocenilo. Pojďme si nyní i my poslechnout dvě čínské písně, jak je naspíval náš dnešní host, tenorista Kang Wang. První z nich má text více než 2500 let starý. Druhá píseň je umělá a pochází z tenoristova rodiště z města Harbin. Zpívá Kang Wang, na klavír doprovází John Woods.

0: Dvě čínské písně nám právě zaspíval náš dnešní host v pořadu Hudba v miléniu, tenorista Kang Wang, který pochází právě z Číny, ovšem studoval v Austrálii a aktuálně žije ve Varšavě. Vzhledem k tomu, že jsme české rádio, tak pro vás mám obligátní otázku, jaký máte vztah k české hudbě a českému repertoáru. Máte nějakého oblíbeného českého skladatele? Už jste zpíval svého prvního Janáčka?
1: Not yet. Unfortunately not yet, but hopefully more later. Yeah, because Czech music is very beautiful.
2: Ne, bohužel ne. Je to škoda, protože česká hudba je krásná. Z českého repertoáru jsem lecos poslouchal a moc se mi to líbí a rád bych to zpíval, ale nikdo mi to zatím nenabídl.
0: Tak možná po vašem vystoupení v Praze se to změní.
1: Maybe, yes, maybe. You know, I have to tell you, this is not my first visit to Prague.
2: Možná. Vidíte, to vám musím říct, nebude to moje první návštěva Prahy. Když jsem zpíval Romea v Drážďanech, což je od Prahy kousek, tak jsme se jeli s mojí ženou podívat do Prahy a bylo to neuvěřitelně krásné. Byli jsme úplně v šoku, jak krásné město to je ve srovnání s prakticky všemi ostatními hlavními městy Evropy. Krásné město a skvělé jídlo. Objevili jsme tam takový úžasný dort zvaný medovník. No a teď už všude, kam jedeme, hledáme medovník. Tak jsme si tehdy říkali, že by bylo hezké se do Prahy zase někdy vrátit, zaspívat si tam a více to město prozkoumat. No a vidíte, pak mi přišla tahle nabídka od Pražského jara.
0: A v Polsku nemáte medovníky? To bych se divil, kdyby se tam taky nedělali.
1: Oh, there is. We finally found one. We found a cafe that produces medovník on a daily basis.
2: Ano, jsou tady. Nakonec se nám podařilo najít jednu kavárnu, která produkuje medovník denně. Ale ten první medovník, který jsme měli v Praze, ten byl fantastický. Pamatuju si, že to bylo v takové restauraci poblíž vodního mlýna. Nikdy předtím jsem takový zákusek nejedl.
0: To se hezky poslouchá samozřejmě. Tak vám přeju, ať si pobyt v Praze užijete a my se na vás taky budeme těšit 27. května v rámci festivalu Pražské jaro v Národním divadle, kde stvárníte roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu byl tenorista Kang Wang. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Thank you, bye.
2: Děkuji, nashledanou.
0: My si závěrem dnešního pořadu poslechneme další francouzskou árii a Leve toi soleil z Gounodovy opery Romeo a Julie. Na piano doprovází Ken Noda, zpívat bude tenorista Kang Wang a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.